0: Ještě to sad mi slavně být ještě a všaké kjoke a kar slavně ještě to těhán ještě vár karamě.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।